0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle odpočívat.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní komory parlamentu. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Ten před 6 lety uspěl za ODS. Letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. V sobotu to uvedla na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaily. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kilo na šampionátu v Baku porazil finského soupeře. A v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách naměříme maxima kolem 5.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní komory parlamentu. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Ten před 6 lety uspěl za ODS. Letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. V sobotu to uvedla na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaily. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kilo na šampionátu v Baku porazil finského soupeře. A v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách naměříme maxima kolem 5.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní komory parlamentu. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Ten před 6 lety uspěl za ODS. Letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. V sobotu to uvedla na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaily. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kilo na šampionátu v Baku porazil finského soupeře. A v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách naměříme maxima kolem 5.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní komory parlamentu. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Ten před 6 lety uspěl za ODS. Letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. V sobotu to uvedla na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaily. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kilo na šampionátu v Baku porazil finského soupeře. A v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách naměříme maxima kolem 5.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Už po prvním kole voleb třetiny Senátu známe jména některých kandidátů, kteří zamíří do horní komory parlamentu. A to třeba jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala. Ten před 6 lety uspěl za ODS. Letos kandidoval za Naše Česko. Mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09, nebo za Trutnov Jan Sobotka a za Děčínsko Zbyněk Linhart. Oba jsou z hnutí STAN. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. V sobotu to uvedla na síti X. Policie se například zabývá podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaily. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kilo na šampionátu v Baku porazil finského soupeře. A v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jižní Moravě ojediněle naměříme až 18, na horách naměříme maxima kolem 5.

0: vám krásné ráno z Rádia Bonton, přiblížila se 8. hodina a s ní i hudební nabídka do další hodiny, kapela Slza. Těšit se můžete také na Krištof a Dominika Alagiu, Půlnoční hřích. Na startu hodiny Laidback a Sunshine, Sunshine Reggae. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká právě dnes? Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží ještě mlhy. No a v Čechách se místy ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia a v tisíci metrech a na horách naměříme pouze 5 stupňů. Ráno místy slabý, přes den mírný západní vítr bude foukat rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. A večer pak bude slábnout a rostylové podmínky jsou většinou velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, je tady 8. hodina, neděle 11. října, no a já vám přeji příjemný poslech Rádia Bonton. No a v této hodině spolu vyrazíme kam? Zjistíme, co je pro nás zdravého. Ale teď už kapela Laidback a Sunshine Reggae. Přeji vám krásné víkendové ráno s Rádiem Bonton.

A tohle je Rod Stewart a Baby Jane. No a my pokračujeme ve vysílání Rádia Bonton. Doufám, že jste stávali pravou nohou. No a já vám teď chci prozradit, jak na dlouhověkost, jak se dožijete více let než obvykle. Přestaňte dělat dvě věci, které vám zbytečně zkracují váš život. A jaká je ta první? Zbavte se strachu. Strach je zcela přirozená emoce, je však důležité uvědomit si, k čemu strach hlavně slouží, tedy k ochraně. No a je dobrý rád se, když se máte vyhnout nějakým riskantním situacím, například když vidíte kance v lese, pak vám strach radí rychle utíkat nebo zpomalit auto. No a problém nastává, pokud je váš strach naprosto neopodstatněný a situace spojené se strachem se odehrávají převážně ve vaší mysli. No a tou druhou věcí je spěch. Vyvažte zdravou životosprávou. A dnešní doba je rychlá, životní tempo leckdy skoro vražedné a neustálá psychická zátěž a hektický životní styl jsou vlastně jakýmsi spouštěčem většiny dalších faktorů, které vám zkracují život. Tak si na tyto dvě věci dávejte pozor, ať dál můžete poslouchat v plné parádě vaše Rádio Bonton. No a já už vám posílám a jejich fotky. Jdeme si je prohlédnout. Přeji vám příjemný poslech Rádia Bonton.

Teď vás zvu na tradiční akci, která se jmenuje Havelské posvícení v Radotíně. Je to tradiční posvícenská slavnost, která se koná právě v této části Prahy, v ulicích Václava Balého a Loučanská, před Radotínskou radnicí na náměstí svatého Petra a Pavla. O co vlastně jde? Tak je to kulturní akce, která se slaví od nepaměti. Svojí novodobou historii začala psát 17. října roku 1998 a od té doby se toto posvícení oslavuje každoročně. Od roku 2008 dokonce po oba víkendové dny. Proto včera, ale i dnes si můžete užívat tuhle kulturní akci, sledovat různá zajímavá vystoupení. V předchozích letech to byly kapely, pěvecké sbory, hudební, divadelní a taneční spolky a skupiny, taky historický šerm, kapela studentů místního gymnázia z partnerského německého města, děti z umělecké školy, mateřské školy a mnoho dalších. Do přípravy posvícení se jednoduše zapojuje celý Radotín a doprovodnou součástí akce jsou také stánky, ve kterých prodejci nabízejí výrobky tradičních řemesel a občerstvení. Tak si užijte dnes tuto krásnou slávu havelské posvícení v Radotíně, a to až do 23. hodiny. Teď už další muzika na rádiu Bonton a začínáme Michalem Davidem. Mám svůj svět. Přeji vám příjemný poslech.

0: Společná hodina utekla a je tady už 9. a s ní i nabídka hudební do další hodiny. Petr Kotwald.
1: Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou.
0: A bude s námi tady také Zlatý Slavík, o jedinečný Karel Gott a ta pravá.
2: Ty jsi pro mě ta pravá a já tvůj muž, když bylo líp, když bylo hůř.
0: A na startu hodiny čeká Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. A my se jdeme podívat na počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes, tedy v neděli 11. října? Čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ještě ojediněle držely mlhy a v Čechách se místy ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnosti ubývat. A jak to bude s teplotami? Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia, no a v 1000 metrech a na horách naměříme pouze 5 stupňů. Ráno místy slabý, přes den mírný, západní vítr bude foukat rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout. No a co se týká rostlových podmínek, většinou mají být velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
3: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Tak v této hodině vás rád pozvu na arteroterapii pro ženy, něco zajímavého. No a připomínám, že je neděle 11. října a my jdeme na písničky. Teď začínáme zpěvačkou Whitney Houston a věřím, že se bude líbit. Tady je příjemný poslech.

0: neděli vaším společníkem je vaše Rádio Bonton a Arte terapie pro ženy. Dotkni se své tvořivosti. Tak se jmenuje ta akce, která se koná v kulturním domě Dvorana v Lokti. A je to pro ženy, které zvou na netradiční setkání, které se ponese v duchu hravosti, fantazie a tvořivosti. A co vás tam, milé ženy, čeká? Čeká vás tu odpoledne, kdy se na chvilku dostanete do rauše. Odložíte musím a představy o tom, co je správné a vhodné, a dovolíte si být zvědavé, hravé a trochu bláznivé. Je tady toho spousty, nakonec to všechno namalujete na obraz a z toho obrazu pak na vás bude dýchat ten klid a ta pohoda, kterou potřebujete. Prostě na meditaci navážete tvorbu na plátně, to, co ve vás pohyb, fantazie a prožitek probudí, přenesete barvami a vlastními tahy na plátno. Nejde o to umět malovat ani vytvořit dokonalý obraz. Jde o prožitek, objevování a radost tvorby. Takže pokud chcete, dolokte a rozhodně si to užijte. Milé dámy, další muzika je třeba i pro vás. Ronan Keating, to je váš miláček, to vím. Taky divoký byl čmelák. Vybírejte, ochutnávejte, poslouchejte a hlavně relaxujte. Přeji vám krásnou neděli.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
3: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.

Od 10. až do 18. října můžete denně zajít na úžasnou výstavu. Jedná se o zemskou výstavu ovoce starých odrůd hrušně a jabloně. Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s muzeem v přírodě, který se jmenuje Zubrnice, nás zve na výstavu starých odrůd. Výstaveno bude víc než 100 starých odrůd jádrovin, které provoní objekt Stodoly ze zadní Lhoty. No a co nás tam ještě čeká? Užijeme si týden provoněný ovocem. Také ve Stodole ze zadní Lhoty bude k vidění více než 100 starých odrůd jádrovin. No a o týden později, 17. října, se uskuteční slavnost lučních sadů, která kromě výstavy nabídne také ukázky moštování a ochutnávku odrůdových moštů, pomologickou poradnu i komentovanou vycházku do sadu. Pokud tedy chcete zažít něco provoněného, zajděte do muzea v Zubrnicích na Ústecku a užijete si toho víc než dost. Teď už další muzika na rádiu Bonton. Karel Gott anebo Karel Zich. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je tu 10. hodina na rádiu Bonton a s ní také nabídka, hudební nabídka do další hodiny. Třeba Lenka Filipová zaspívá. Těšit se můžete i na Marka Ztraceného. Naše cesty rovný a nebo plikatý. A jeho cesty. No a skupina Bee Gees otevírá hodinu. A v tuhle chvíli je čas na počasí.
1: Radio Bonton počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes? Čekáme proměnlivou oblačnost a v Čechách se vyskytnou i přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy oblačnost ubývat, no a začne se o trošičku oteplovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupají od 10 do 15 stupňů Celsia, v 1000 metrech a na horách naměříme pouze 5 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr o rychlosti od 3 do 7 metrů za sekundu, který bude večer opět slábnout a rostylové podmínky jsou většinou velmi dobré. Tolik počasí na Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina a s ní i další porce krásné muziky. A dnes máme 11. října, je neděle a já věřím, že pohodujete a vesměs jste někde doma anebo někde v přírodě. Tak si to užívejte a ode mě k vám letí další muzika. Lenka Filipová, Frankie Goes to Hollywood, Anaka anebo skupina Bee Gees a Tragedy. Přeji vám příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Posloucháte Rádio Bonton v neděli a co si takhle vylétnout do vesmíru? Co děti, co říkáte? Vemete rodiče a vyrazíte do vesmíru s nimi? Vesmírné putování po objektech sluneční soustavy i objektech jejich okolí v naučném pořadu pro děti je připraven dnes v planetáriu na Štefaninkově hvězdárně na Petříně. A co nás tam čeká? Dětem při fantastické vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který vám poskytne základní informace o sluneční soustavě. Taky o hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. Je to přehledový pořad, který pokrývá základní znalosti o vesmíru pro žáky prvního stupně základních škol, tedy od 7 do 10 let. No a základním tématem obsažené v pořadu je sluneční soustava, planety, měsíce, asteroidy a vzdálený vesmír. A když vyrazíte, tak za stovku se dozvíte spoustu zajímavých věcí, které se vám budou hodit i ve škole. Od 10.30 do 11 hodin si to užijte v plné parádě. No a teď už další muzika na rádiu Bonton. Bude tady s námi Helena Vondráčková, taky Ricky Epovery, anebo Marek Ztracený a Naše cesty. Přeji vám příjemný poslech.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než 1000 prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než 1000 prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.

Tohle jsou Pretenders a Stand By You na Rádiu Bonton. A my pokračujeme dál v nabídkách a tipech víkendových, kam můžeme vyrazit a kde si to užijeme. Pokud jste hraví a chcete zažít návrat ke klasice, tak přijďte zavzpomínat na ikonické i méně známé deskové hry, které vás vtáhnou do světa nostalgie a zábavy. Když dnes vyrazíte do zámku v Benešově nad Ploučnicí na severu Čech, tak zažijete deskovky a hlavolamy na zámku. No a zámek Benešov nad Ploučnicí je samotný krásný, tak až si zahrajete, tak se můžete projít. Dnes mezi 10. a 15. hodinou. Je to pro hráče, ale také pro romantiky, tak si to užijte. Teď už další muzika na Bontonu docela, Iveta Bartošová, taky James Blunt anebo Jirka Korn, Té, co snídá. Tak dobrou chuť, pokud právě stáváte, a přeji vám hezký poslech Rádia Bonton.

0: Posloucháte Rádio Bonton a je tu 11. hodina a s ní další ochutnávka muziky do další hodiny. Pink na Rádio Bonton. Just give me a reason. A potom taky single X a Popelka.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
0: A 11. hodinu otevře Věra Špinarová. My se jdeme podívat na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes čekáme v neděli proměnlivou oblačnost. V Čechách většinou se vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 10 do 15 stupňů a v 1000 metrech a na horách rtuť teploměru ukáže 5. Čekáme slabý přes den mírný západní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, který bude večer opět slábnout. A rostylové podmínky jsou většinou velmi dobré. Jdeme na muziku.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Já vám přeji krásný den, je 11 hodin, je neděle 11. října. No a v této hodině si prohlédneme čepičku v barák, nebo také sen šíleného cukráře. To už je jedno, jak se tomu říká, je to ojedinělá stavba, která je historická a my si ji prohlédneme hezky zblízka. Už za malý okamžik, ale teď další muzika na rádiu Bonton. Rick Astley, Robin Mood a Eva Burešová, anebo Věra Špinarová, kterou jsem vám slíbil před malou chvilkou. Já mám ráda boogie. Přeji příjemný poslech.

V neděli vám společnost stále dělá Radio Bonton. No a já vás teď zvu na komentovanou prohlídku kdysi nejluxusnějšího hotelu v Praze. Jmenuje se Hotel International. Vypravíte se na prohlídku interiéru svého času největšího hotelu postaveného ve stylu socialistického realismu a začíná se ve 14.30. Máme ještě dostatek času. Tomuto hotelu se říkalo také Čepičkův barák, Sen šíleného cukráře anebo Lomonosova univerzita a tak dále a tak dále. Neobvyklá procházka vás provede jeho interiéry, ukážou vám původní tělocvičnu přeměněnou na restauraci, prozradí vám, jak se zde bydlelo a taktéž si povíte něco o novodobé historii hotelu, o tom, jak se vyhnul původně zamýšleným úpravám v 90. letech, ale i o tom, jaké poklady tu dělníci při rekonstrukci našli. Traduje se, že se při stavbě doufalo, že by hotel mohl slavnostně navštívit i Stalin. Tohle všechno a ještě spoustu dalších informací se dozvíte, když vyrazíte ve 14.30 a do 17. hodiny si budete procházet Hotel International v Praze na Praze 6. A teď už další muzika na Bontonu. No Name, Ďakujem, že jsi, Kao Mal s Lambádou a Xindl X Popelkou. Přeji vám příjemný poslech a krásný den s Rádiem Bonton.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: plítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Hezký den s rádiem Bonton.

Posloucháte nedělní vysílání Rádia Bonton a pokud jste sběrateli minerálů a drahých kamenů, tak dnes je to pro vás velká show. Od 10. hodiny až do 16. odpolední můžete zajít do Olympiku Praha, do hotelu. Pokud chcete výhodně nakoupit drahé kameny, minerály, šperky, fosílie a nebo jen získat inspiraci pro vaše domácí tvoření, tak zajděte na prodejní veletrh minerály a drahé kameny, kde najdete několik desítek obchodníků z celé Evropy. Víc než 80 prodejců z České republiky i ze zahraničí pro vás nabídne to, co jste třeba ještě neviděli. Přímo na veletrhu si pak můžete třeba zdarma ocenit a posoudit vlastní kameny a šperky od soudního znalce. A pozor, děti a mládež do 18 let mají vstup na veletrh úplně zadarmo. Čekají na ně drátenické dílničky, kde si můžete pod dohledem zkušených lektorek nechat vyrobit vlastní šperk z kameny. No je tam toho spousty. Hotel Olympic Praha dnes rozhodně to bude stát za to, ale teď už mám další muziku pro vás nachystanou docela. Michael Jackson, taky Darina Rollinsová, Pink, anebo Hanka Zagorová a Nápad. Ta už přichází právě teď. Hanička, písnička, přeji vám příjemný poslech.

neděli 11. října už tu máme pravé poledne na rádiu Bonton. A co jsem si pro vás nachystal po 12. hodině? Vašo Patýdl a Kněsi Muja. Střední písnička z Fontány pre Zuzanu. A taky přijde Jelen, všude

0: Řádně to rozjedeme s Abou na začátku hodiny. Ale teď jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nám předpovídají meteorologové na neděli 11. října? Čekáme proměnlivou oblačnost a také dešťové přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty vystoupají od 10 do 15 stupňů Celsia. V 1000 metrech a na horách naměříme pouze 5 stupňů a foukat bude přes den mírný západní vítr o rychlosti od 3 do 7 metrů za sekundu. Ten bude večer opět slábnout a rostylové podmínky na neděli většinou velmi dobré. Tolik počasí, no a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu a posílám vám hned na startu Abu. Gimme, gimme, gimme. Krásný den vám všem přeje Libor Weber.

0: hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
2: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
2: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky nevím.

dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer, máme neděli 11. října a svůj svátek slaví Andrejové. A my jim přejeme samozřejmě jen to nejlepší k jejich jmeninám. V každém případě nás dnes čeká spousty užitečných informací. Také jako řidiči problikáváte protijedoucí auta, když minete policejní hlídku, tak pozor, není to úplně to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. V každém případě Ostravu možná v příštím roce čeká nová rozhledna. A co si o ní Ostravané myslí? Také mrkneme na to, že komiksoví hrdinové mohou ožít a doslova a do písmene dělat dobré skutky mezi námi, obyčejnými lidmi. A už za malou chvíli nás čekají významné dny celého příštího týdne a ne každý den je důvod k oslavě. A do té doby jen to nejlepší z muziky. Smoky, holky nebo právě teď Václav Neckář.

0: to byl Jojo Band a jejich Ryby TV na rádiu Bonton a my už míříme za významnými dny celého příštího týdne. Začneme pondělkem 12. říjnem. To si připomeneme Den starých farmářů a také Den To je moje party, takže v pondělí můžeme slavit. V úterý si připomeneme Den Krištofa Kolumba a také bláznivých výroků. Mezinárodní den neúspěchu, také Mezinárodní den jednoduchého jazyka a Den obleč se. No tak v úterý prostě nazí opravdu do práce nechoďte. Ve středu je tedy Národní den dezertů a Světový den standardů. Ve čtvrtek je Světový den mytí rukou a také Den žijících na venkově, ale i Národní den bručounů a Národní den hub. Tak co říkáte, takovou čtvrteční smaženici, no ta by bodla. V pátek je tady Světový den páteře nebo výživy, ale také Národní den šéfa a Mezinárodní den proti McDonald's. Tak v pátek žádný fast foody. V sobotu je tady Národní den těstovin a v neděli Den čokoládových cupcakeů. No ňám, sladká neděle jako ta dnešní a to nejlepší z muziky před námi. Za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby Bad Boys Blue, Eva Farná nebo právě teď zpěvačka Sandra.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: dát.
1: Někde kolem a skupina Jelen na Rádiu Bonton. Máme tady 6:30 a míříme na silnice.
2: Rádio Bonton, doprava.
1: Pozor na osobní automobil, který skončil mimo vozovku na silnici 37-424 u Boskovic na Blanensku. Místem se dá projet. Dva osobáky v sobě nám také hlásíte ze silnice 385 u Předklášteří u Brna. Tak bacha na to, je to bez zranění a i tady projedete. A sraženou stranu nám hlásíte ze silnice 111 u Soběšína na Kutnohorsku. Tak bacha na to. A my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky a posíláme. Máme to všude tam, kde nás posloucháte nejen za volanty vašich automobilů. Je tady Natália Imbruglia, také Team, anebo právě teď Rod Stewart.

Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: To byly Děti ráje Michala Davida na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí, ale také Donna Lewis, Sak Van Toffy nebo Nelly Furtado.
1: Rádio Bonton.

0: nebo také Nightwar. Proraž mi sloup střechou kostela. Ještě předtím vším samozřejmě ale mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude oblačno a polojasno. Zpočátku se ojediněle během dne místy vyskytnou přehánky, četnější na horách a v severovýchodní polovině našeho území na hřebenech hor mohou být dokonce i smíšené. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 15 stupni. Jdeme na to!
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme tady 19. hodinu a v ní budou hrát hlavní roli superhrdinové, kdo by je neznal a kdo se jimi nechtěl alespoň v nějaké části svého života stát. A vězte, oni opravdu existují. Jeden takový zachránil jednu dámu. Za malou chvíli prozradí.

0: to byl Jan Kalousek na rádiu Bonton a my už teď míříme za super hrdiny. Já osobně je mám teda strašně rád, jak DC, tak Marvelovky a znám je všechny na spaměť. Ovšem, že opravdu existují a mohou nám lidem dělat jenom dobro, no tak to jsem teda koukal. Představte si, že jeden 25-letý Londýňan se vydal do zhruba 170 kilometrů vzdáleného Norfolku, aby se tam se svými přáteli zúčastnil narozeninové oslavy. Ta byla ale tematicky laděna do superhrdinského stylu. A tak si na sebe Sony, tak se onen mladík jmenuje, vzal ikonický oblek Batmana. Když všichni stáli před barem, tak se k ním připojil neznámý cizí muž, ale poté najednou vytrhl jedné z dam kabelku a dal se na útěk. Ovšem, moc daleko neutek. Jasně, Batman, jak se říká, nasadil dlouhý krok, dostihl ho a kabelku mu sebral a spacifikoval ho. Ostatní účastníci téhle party, kteří byli také superhrdinové, se rozběhli na druhou stranu pro policejní hlídku, no a tak tenhle ten nezbeda skončil v klepetech. A Batman, ten si odnesl hrdinství a čest dámy, které kabelku vrátil. Tak vidíte, superhrdinové prostě existují. Jenom tomu štěstíčku chce jít trošku naproti. My tady pro vás máme to nejlepší z muziky, chybět nebude Chris DeBourg, také Nightwork nebo právě teď Nikita, Elton John.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: právě dozněla Lady in Red na rádiu Bonton a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dodávky s osobním automobilem na silnici 39 u Kamenného újezdu na Českobudějovickou. Je to bez zranění a místem se dá projet. Dva osobáky v sobě jsou na silnici 300 u Třebihoště na Trutnovsku. Tak pozor, ale i tímto místem projedete. No a do třetice tady máme nahlášenou sraženou srnu na silnici 26518 u Vilémova na Děčínsku. Tak bacha na ni. Všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty posíláme, ale to nejlepší z muziky. Jana Kirchner, Ricky a Povery, nebo právě teď Anna K.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: hit skupiny Hanson Mbapp právě dozněl na Radio Bonton a před námi aktuální informace o počasí a z muziky Jirka Vondráček, Melanie C nebo Karel Zich s Lenkou Filipovou.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Radio Bonton.

0: polovině našeho nedělního společného vysílání a v té druhé vám nabídnu třeba Petru Janů. Chybět nebudou ani Miraj.
1: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.
0: A těšit se můžeme i na Olgu Lounovou. Ještě než se pustíme do toho nejlepšího z muziky na Rádiu Bonton, tak mrkneme i na zítřejší den.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku se ojediněle během dne místy vyskytnou přehánky, četnější na horách a v severovýchodní polovině našeho území na hřebenech hor mohou být dokonce i smíšené. Nejvyšší denní teploty mezi 10 až 15 stupni. A teď už startujeme.
2: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Kdo by neznal tančící dům v Praze, ale víte, že Ostrava se možná brzo dočká tančící rozhledny? Za malou chvíli prozradím detaily a do té doby jen to nejlepší z muziky. Tina Turner, Miraj nebo právě teď na Rádiu Bonton Jiří Korn.

den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton. Radio.

0: Bonsoir, Mademoiselle Paris. Tak to byla skupina Shalom na rádiu Bonton a my už teď míříme do Ostravy. Tady se to totiž rozvířilo a to díky velmi netradiční rozhledně, kterou chce do 3 let vybudovat město Ostrava. Projekt Tančící rozhledna zhruba za 30 milionů korun už nějakou dobu leží v šuplíku a teď prý na něj konečně přišla řada. Ovšem celý rozruch vznikl, když město Ostrava zveřejnili vizualizaci právě této rozhledny. Některým lidem připomíná obydlí lidí z budoucnosti z amerického sci-fi filmu Stroj času. Já se spíše přikláním ke kopii Tančícího domu na pražském nábřeží. V každém případě z nové rozhledny tak budou nádherné výhledy na Beskydy s Lysou horou, na Jeseníky, ale i na Polské hory. Ta rozhledna vůbec nevypadá špatně a myslím si, že Ostravě by opravdu slušela. Takže máme se na co těšit, přibude nám krásný další tip na výlet. A my už teď opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli mrkneme na silnice a do té doby Iveta Bartošová, Olga Lounová nebo právě teď Mark Almond a Jenna Pitney.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: Happy ending a my na Rádiu Bonton máme tady 8:30 a míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 69 u Pleteného ujezda na Kladensku. Je to bez zranění, na místě vyšetřuje policie, ale místem se dá projet. Dva osobáky v sobě také hlásíte ze silnice 3055 u Vysokého Chvojna na Pardubicku, i tímto místem ale projedete. No a traktor mimo vozovku skončil na silnici 37610 u Lisic na Blanensku, tak pozor na to. Probíhají tady teď vyprošťovací práce, ale kivadlově se tady dá projet. My ze silnic opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky a na Rádiu Bonton nebudou chybět Adiemus, také Karel Černoch nebo právě teď Petra Janu.

0: tak o tom zpíval Václav Neckář na Rádiu Bonton. Před námi aktuální informace o počasí a do té doby Aleš Brichta, Albano a Romina Power, nebo právě teď Sebastian.
1: Rádio Bonton.

0: a zítřejší počasí.
1: Rádio Bonton počasí.
0: To bude polojasné až oblačné. Zpočátku se ojediněle během dne místy vyskytnou přehánky, četnější na horách, v severovýchodní polovině našeho území a na hřebenech hor. Dokonce mohou být srážky i smíšené. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 15 stupni. A startujeme!
1: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Také rádi děláte dobré skutky a když minete policejní hlídku, tak na protijedoucí řidiče blikáte, bacha, jsou tady. No tak pozor na to, hrozí za to pokuty a dost vysoký. Víc prozradím už za malou chvíli na Rádiu Bonton a do té doby to nejlepší z muziky. Richard Marx, také Krištof nebo právě teď Snídaně v trávě, Michal Tučný.

0: Právě dospíval Petr Kotwald na Rádiu Bonton a teď pozor, vy všichni, kteří rádi děláte dobré skutky za volantem, když míjíte policejní hlídku, také problikáváte protijedoucí vozidla, abyste je upozornili na to, že bacha, za rohem už číhaj a vybíraj. Tak pozor na to. Je to naprosto běžná praxe a já se s ní setkávám dnes a denně za volantem. Ale faktem je, že si málo kdo z nás uvědomuje, že jde o přestupek. Ani já to nevěděl. Blikat totiž můžeme na protijedoucí vozidla podle předpisů jenom pro odvrácení hrozícího nebezpečí. V jiných případech tak hrozí pokuta za přestupek, a to od 1500 korun na místě až do 5000 korun ve správném řízení. Tak teď nevím, aby nás to neodradilo od toho dělat dobré skutky, ale prachy jsou prachy. No, nechme si to trochu uležet a my vám k tomu zahrajeme to nejlepší z muziky. Rozhodně nebude chybět John Lennon, Daniel Landa nebo právě teď Super Trooper ABBA.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Snadné je žít na Rádiu Bonton se skupinou MIG21. My mrkneme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici číslo 19 u Tábora. Je to bez zranění, na místě zasahuje policie, ale dá se jim projet. Nehoda dvou osobáků se stala také v ulici Havířská v Karviné, tak pozor na to, i tímto místem ale projedete bez komplikací. No a sraženou stranu nám hlásíte ze silnice 303 v Hronově na Náchodsku, tak bacha na to, ať vás to nepřekvapí. A my už teď opět ze silnic míříme za tím nejlepším z muziky, abyste si dopřáli ten krásný nedělní večer ve společnosti našeho rádia a přidáme k tomu třeba i 17, také Kristýnu nebo právě teď Kerry Europe.

0: Pomalu se nám blíží noc plná hitů po 22. hodině na rádiu Bonton. Právě dospívala Helena Vondráčková své zblížení a před námi aktuální informace o počasí a také 45 československých zpěváků, kteří nám nadělí nejhezčí dárek, ale právě teď je tady připraven Gareth Gates.
1: Rádio Bonton.

0: 22. hodina je tady a s ní i noc plná hitů a v ní se rozhodně můžete těšit na Air Supply. Dáme si ale taky i tenhle velký hit Whitney Houston. A chybět nebude ani George Michael. Ještě ale předtím, čím dnes naposledy mrkneme na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, zpočátku se ojediněle během dne místy vyskytnou přehánky, četnější na horách v severovýchodní polovině území a na hřebenech hor, dokonce srážky mohou být i smíšené. Nejvyšší denní teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby byla přesně podle vašich představ a Radio Bonton vám k tomu bude hrát jen ty největší hudební pecky. No a já se s vámi opět těším příští neděli. Naslyšenou.

posledních pocitů. Poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla.

0: Radio Bonton.
1: Radio Bonton.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuše.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít třeba po 4 letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína na Mostecku Vladimír Burt. Ten stál v čele sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Stejné vítěze jako před 4 lety mají statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. V krajském městě starostové pro Liberecký kraj posílili, když získali 14 mandátů ze 39, o 2 víc než minule. V sousedním Jablonci obhájilo ANO svých 9 míst v zastupitelstvu. A v České Lípě uspěli nezávislí kandidáti. Uskupení Živá Lípa porazilo hnutí ANO. Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice v okrese Praha Východ, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81% hlasů.

0: existovaly jakékoliv dohody mezi námi, naším Českem či kýmkoliv jiným, že bychom zákulisně nominovali. Budeme ctít zvyklosti, které v Senátu jsou.
1: Rakušan taky uvítal úspěch předsedy KDU ČSL Jana Grolicha. Ten byl zvolený senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. Jiří Vosecký neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa. Ten zahrnuje Českolipsko, část Liberecka a taky středočeské Mělnicko. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a končící starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta z uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Wolfová získala 35% hlasů, Půta 32,5%. S výsledkem je ale spokojený, dodal k tomu.
2: Věděl jsem, že ten obvod není jednoduchý. Navíc na naší polovině voličského spektra těch kandidátů bylo víc než v jiných obvodech, takže já jsem s tím výsledkem spokojený. Děkuji všem voličům, kteří mě přišli podpořit. Blahopřeju Jitce Wolfové k vítězství v prvním kole. Budeme se snažit vysvětlit minimálně těm voličům, kteří volili mě, ale i voličům, kteří volili pana Vomáčku a pana Voseckého, že ještě je druhé kolo a že se v něm bude třeba rozhodovat o tom, jestli vláda bude mít větší anebo menší prostor pro centralizaci země, na které usilovně už rok pracuje.
1: Voleb se v obvodu Česká Lípa zúčastnilo 38,38% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska. 53-tisícový Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Dohodu ale u obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. A i v Olomouci pokračovala během neděle povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a hnutí STAN, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kervinský, aniž by uvedl bližší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku. O možnosti atentátu na dva polské představitele už dřív informovala policie.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Nejvíc zastupitelů získala ze strany hnutí v letošních obecních volbách, stejně jako před 4 lety KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS. V porovnání s volbami v roce 2022 se tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V České televizi to v neděli řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček.
2: Já předpokládám, že jako v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová, tak je potřeba hlasovat rozpočet, má to víc jako parametrů. Takže to je jako první věc, dohodnout se na těch prioritách, dohodnout se na principech vládnutí, i jakým způsobem funguje rada, jak jsou postavený ty gesce, a k tomu je zřejmé, že to nemůže trvat dlouho.
1: Jednání chce Hlaváček v Praze zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem z ODS v pondělí. A potom se sejde i se zástupci Prahy sobě na Pirátů. O koalici v Brně bude jednat vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých a taky Zelené Brno, Piráti a hnutí za Lužánky. Primátorem má být lídr vítězné koalice Jakub Hruška. Ten řekl po prvním jednání zástupců stran toto.
3: My budeme společně hledat programovou shodu. A to ve složení Rady města Brna tak, že primátorem města Brna budu já jako lídr vítězné strany a složení Rady města Brna bude respektovat výsledky voleb, tedy matematický přepočet.
1: Do zastupitelstva Brna se kromě těchto uskupení dostalo taky hnutí ANO, které tak zřejmě skončí v opozici. Ve třetím největším městě České republice i přes propad vyhrálo v komunálních volbách právě ANO. I když mnohé voliče ztratilo, s výsledky je spokojené, jak řekl dosavadní primátor Ostravy Jan Dohnal, který vedl koalici Srdc Ova, tvořenou ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky.
4: Volebním výsledkem jako takovým jsem asi spokojený, je tam řada překvapení za mě. Musím říci, že my jsme de facto dopadli tak, jak jsem si přál. Já jsem říkal, že musel být ke 20%, a to se de facto naplnilo. Myslím si, že jsou tam další překvapení. Samozřejmě hnutí ANO nepředstavilo ten svůj výsledek tak, jak si představovali.
1: Podle Dohnala je variant pro možnou koalici matematicky několik. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři, uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci, a hnutí STAN. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Ta zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Zástupci vítězného ANO, hnutí Zlín 21 a ODS, tedy subjektů, které by měly tvořit základ nové koalice ve Zlíně, jednali o možné povolební spolupráci s Piráty a lidovci. Během pondělka by jeho zástupci rádi jednali ještě se STANem a s SPD.